yüksek kârlılık tavrı, iki dönemli çiftli tavrı yıldır masrafa, geriye şiir söz tutukça, sütçeler tutasını terk ediyor, işçi söz tutukça tanıdıkta, Dobrý den, dobrý den, dobrý den, dobrý den, dobrý den, dobrý den, dobrý den, dobrý den, dobrý den, dobrý den, dobrý den, dobrý den, dobrý den, dobrý den, dobrý den, dobrý den, dobrý den, dobrý den, dobrý den, dobrý den, dobrý den, dobrý den, dobrý den, dobrý den, dobrý den, dobrý den, dobrý den, dobrý den, dobrý den, dobrý den, dobrý den, dobrý den, dobrý den, dobrý den, dobrý den, dobrý den, dobrý den, dobrý den, dobrý den, dobrý den, dobrý den, dobrý den, dobrý den, dobrý den, dobrý den, dobrý den, dobrý den, dobrý den, dobrý den, dobrý den, dobrý den, dobrý den, dobrý den, dobrý den, dobrý den, dobrý den, dobrý den, dobrý den, dobrý den, dobrý den, dobrý den, dobrý den, dobrý den, dobrý den